jenom ty reflektorů střílí. Jsem malým terčem, nabité v ním poli, kde kdo mě scholí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví.

солнце, о заре, о свете, а о всех людях, co kdy žili na téhle planetě.

mužový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou,

dveře, nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, císle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě.

zima, ještě štěstí. Já mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí.

neplakej, neplakej. Já už dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na

Ptám se, proč někdo má bohatý stůl a s druhým obě dva hlad. Ptám se, proč zlato je dražší než sůl.

neplakej. Já už dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na stůl.

Neplakej, já už dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej, píšu prstem na sklo.